0: Mně se tycho mig nemůže odpovědět.
1: Heimlich Swarwerk, 88.
2: La vida es bella. Kompass. Die Schweiz redet mehr als vier Sprachen.